Děkuji vám. Mějte se skvěle. Dílek se má. Šišubu. Mějte se rád. Děkuji.